0: Milí poslucháči, počúvate portrétový rozhovor s Etelkou Rybovou, sa rozpráva naša bývalá kolegyňa Mária Margová.
1: Aká bola Bratislava v